Erzeugt aus ihrem Leben, Töne, Reich und Kraft.

0: To bylo třetí jednání opery Faust od Luise Spohra. Učinkovali Michael Fír, bariton Faust, Ilko von Jordis, bas Mephistopheles, William Puck, tenor hrabě Hugo, Diana Jennings, soprán Kunhuta, John Brick, bariton Gulf, Claudia Taha, soprán Růženka, Raymond Walker, tenor Wolfhard, Martin Eichwalder, Keilinger, Ulrich Neuwalder, Wagner, Helmut Kegler, Mohr, Drew Abbott, tenor Franz Zlatník, Maria Kovolik, alt Sikorax, Simone Nicola, soprán, služebná, a sbor opery Bielefeld, sbormistr Ewald Hesse. Hrála Filharmonie Bielefeld, řídil Geoffrey Moe. Operu jsme uváděli z nahrávky, která vznikla na představení ze 17. a 18. června 1993 v opeře Bielefeld. Vydala ji společnost CPO, Classic Production Osnabrück. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V následujícím čase uslyšíte výběr z hudby Wolfganga Amada Mozarta, letošního jubilanta. Nejprve to bude sonáta pro klavír D-dur, Kechl 284, zvaná Dyrnicova. Hraje Maria João Pires.

To byla sonáta pro klavír D-dur, Kechel 284, Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Dyrnicova. Hrála Maria João Pires. Wolfgang Amadeus Mozart napsal řadu instrumentálních serenád. Je jich celkem 13 a tou poslední je Malá noční hudba. Čtvrtá z nich, D-dur, podle Kechlova katalogu číslo 203, serenáda, byla napsána v srpnu 1774 pro ceremoniály na Salzburské univerzitě. Má přezdívku Coloredo podle Mozartova zaměstnavatele hraběte arcibiskupa Hieronyma von Coloredo. Hraje vídeňský Mozartův ansámbl, který řídí Willy Boskovsky.

0: Vídeňský Mozartův ansámbl řídil Willy Boskovsky, hrál serenádu D-dur Wolfganga Amadea Mozarta podle Kechlova katalogu číslo 203, zvanou Colorédo. Ze studia stanice Český rozhlas D-dur se s vámi v tuto chvíli loučí průvodce operním nedělním odpolednem Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Licí nástroje jsou vlastně jakýmsi orchestrem v orchestru. Mají přesně rozdělené úkoly, jeden umí to, druhý zas ono a vzájemně se doplňují. Mají mezi sebou i sólisty, kteří dokáží převzít v celém orchestru hlavní slovo. Dnes budeme mluvit o bicích nástrojích naposledy a zaměříme se na samozvučné dřevěné nástroje.

0: Pane doktore, jakési dřevěné nástroje už jsme tady jednou měli, tedy myslím ty dřevěné dechové, ale nakonec se ukázalo, že se většina z nich vůbec ze dřeva nevyrábí. Čeká nás dneska obdobná zrada?
1: To ne, protože tam u těch dechových nástrojů vlastně vůbec na tom materiálu nezáleží. Tam hraje roli hlavně ten vzduchový sloupec. Když to tady hraje tělo toho nástroje, pochopíte, když ho uhodíte do kovadliny, tak je to docelný zvuk, když uhodíte do pařezu. Tam totiž záleží na těle toho nástroje, na jeho materiálu a podle toho se také tyto nástroje dělí. Ovšem to nejsou jediné bicí nástroje. My jsme zpočátku mluvili hlavně o těch blanozvučných, kde na nějakém tvaru kotlovitém nebo bubnovitém je natažená kůže. To teda je jeden druh, jedna skupina bicích nástrojů.
0: Membranofony.
1: A druhá je právě ta, kde opravdu už hraje to tělo samo, i diofony. A posledně jsme mluvili o těch kovových, to se nezapře. Můžeme mluvit taky o skleněných nástrojích. To taky existuje, to jsme vynechali, protože to do takových detailů nemůžeme jít. Ale dnes se budeme zabývat těmi dřevěnými, skutečně z dřeva.
0: Pojďme tedy k jednomu z těch nejvýraznějších dřevěných ideofonů, ke xylofonu.
2: Na každém tom hrobě seděl kostlivec.
3: No a?
1: Ano, xylofon zní kostěně, možná dokonce víc než dřevěně, ale to právě svedlo skladatele k tomu, že to chtěli využívat zejména tehdy, kdy chtěli znázornit nějaký rej kostlivců, prostě kosti, hrůza.
0: Nekrofilní skladbičky.
1: Přesně tak. Xylofon sám je pochopitelně utvořen z celé řady destiček, protože jsou vlastně dřevěný nástroj deskový. Pro každý ton jedna destička, jsou různě uspořádány. Na první pohled by se v tom muzikant tak nevyznal. A první vlastně, kdo zavedl tento nástroj do symfonického orchestru, byl Camille Saint-Saëns. A právě pro svou typickou skladbu žánrovou Dance Macabre, čili tanec kostlivců.

V Dance Macabre je xylofon použit v celku úsporně. Za to v Karnevalu zvířat svěřil Saint-Saëns stejný motiv již k xylofonu sólovému.

Zvukomalebných možností xylofonu pak využívali mnozí orchestrátoři k nejrůznějším, byť třeba méně nápadným úkolům. Xylofon je třeba nenahraditelným prostředkem k přiostřování žestových akcentů. V pozoruhodném díle s názvem Metabolismy od soudobého francouzského skladatele Henriho de Tilleux se nám xylofonem podporovaná trubková stakata zapichují do uší jako jehlička.

Doufám, že teď nechtěl zdůraznit, jak ho píchá něco v žaludku. Metabolismus, například čekal pálení žáhy a něco takového. Ale někdy ta zvukolomba je velice výrazná. Třeba na začátku Janáčkovy opery Její pastorkyně to znázorňuje klapot mlýna. Někdy jinde zase tam můžou být kapky vody. Ale poslechneme si ten začátek pastorkyně s tím mlýnem.

0: Ke xylofonu má blízko marimba. Pane doktore, v čem jsou hlavní rozdíly mezi xylofonem a marimbou?
1: Největší rozdíl je v tom, že zatímco xylofonové destičky nemají vlastně žádné ozvučnice. U marimby jsou umístěny pod každou tou destičkou takové dutá stébla nebo duté trubičky, trochu podobně, jako je tomu u vibrafonu.
0: Mm-hmm. Marimba má trochu temnější zvuk takový.
1: Vůbec hlubší, celkem i polohově, myslím, hlubší.
0: Marimba se stala oblíbeným nástrojem minimalistů. Má konkrétní, přesný zvuk, který se však po chvíli nesprotiví, jako je to u xylofonu. V sextetu amerického minimalisty Steva Reicha hrají dvě marimby jakýsi důmyslný kánon za doprovodu klavíru a dalších bicích nástrojů. My si teď poslechneme z této skladby finále.

0: Do této skupiny dřevěných idiofonů patří ještě celá řada dalších a dalších nástrojů. Jenom jejich výjmenování, bič, řechtačka, gvíro, marakas by zabralo plno času.
1: Marakas, nejsou to takové ty rumbakoule, pane
0: rektore?
1: A to tento nástroj se vyskytuje i ve vážné hudbě?
0: Ano. A dokonce velice výrazným způsobem je to v Prokofjevově baletu Romeo a Julie v druhém díle. A je to tanec dívek s liliemi.

0: Půvabným nástrojem se v rukou půvabných španělských tanečnic stávají kastaněty. Dvě mušličky svázané šňůrkou, na něž obratné prsty vyloudí ty nejkomplikovanější rytmy. Ve Španělsku jsou celé rodinné školy hry na kastaněty, kde se technika hry zdokonaluje po mnoho generací. Pane doktore, nedovedu si ale představit, jak toto umění zvládne běžný hráč symfonického orchestru a navíc muž.
1: No tak dá se to napodobit jiným způsobem, ale pochopitelně ten efekt je skutečně taky scénický. Třeba v Bizetově Carmen je překrásná scéna, kde Carmen zpívá, tančí a hrdoprovází na kastaněty. A ještě za scénou, což jsem po 7 let své činnosti divadle dělal já, totiž dirigoval jsem 2 trubky, které hrají večerku. Don Jose se má vrátit do kasáren a nejde pač o Carmen těmi kastaněty a zpěvem a tancem úplně svedla.

0: Kastaněty, marakas či templebloky však nepatří k těm nástrojům, které by obstály bez podpory svých druhů. A tak si teď poslechneme několik ukázek kombinací různých bicích nástrojů.
1: Já bych začal ještě pořád s tou Carmen. Hned na začátku opery předehře je takový cirkusový efekt. Typická kombinace jednak toho, co už jsme mluvili, velký buben, činely, triangle, bubínky, všechno možné dohromady. Je to prostě cirkus.

věci, jako třeba Vírna tamtam, Tichý úder na velký buben, Vír na velký buben. Prostě takový výběr všeho chuť a téměř k tomu nic jiného nehraje.

0: Ve čtyřech pořadech jsme si ukázali, jakou vydatnou pomoc poskytuje skupina bicích nástrojů účinku celého orchestru. Jsem rád, že si na závěr můžeme poslechnout případ opačný, v němž naopak orchestr pomáhá bicím nástrojům. V jedné části Heptameronu Svatopluka Havelky se celý symfonický orchestr promění v jakousi obří bicí soupravu, která doprovází recitátora nezvalových veršů. Nezní tu žádné jednotlivé tóny či akordy, nýbrž přesně rytmizované zhluky tónů neboli klastry, které simulují údery na různé druhy bubnů. K tomu všemu samozřejmě vydatně přispívají skutečné bicí nástroje, takže je to zářný příklad hudební koaliční spolupráce. Svatopluk Havelka, Heptameron.
1: Proč zpívá raní ptáče, proč bouska zabíjí veliké pohrybače? Proč víno opíjí, proč nevede nás luna se strážným andělem? Proč praská hráči struna, proč nejsem pod bělem, abych se mohl vznésti nad hlavou družice? A proč bych neměl nésti pouťový košíček? Kohout bdí ve psím víně a slavně kokrhá. Mrak letí po krajině, potom se roztrhá. Ach, lehkomyslnosti, což jsem tě užil dost. Lenost je první cností, dala mi nevinnost. Mám všecky lidské moci, než se kdo ohlédne. Proměním jitra v noci a ráno v poledne. Mizím a vystupují, jak kejpíř za plentou. Mé nářky vybuchují třpitivou poentou. Stělesním všecky kraje. Duch modrých pohádek, chci vzkřísit staré báje a změnit pořádek. Popálil jsem se bleskem, jež vzal jsem od Zea. Utíkám před svým stezkem po stopách Orfea. O, nemohu se smířit, lží staré okrasy, až začnou bubny vířit, vrhnu se z terasy. Tělo rozvalí se, jak uškrcený plas. Však jedna holubice vám zachrání můj hlas.

0: boží tmu, kde mračna tvoří hrady nad oceánem lu, kde křepelky si snesly vajíčka strakatá, na která deště kreslí úsečná stakata. Můj bože, milý bože, ten život utíká. Připrav mi v ráji lože a k němu budíka, abych se vzbudil jednou za každých tisíc let a mohl se poohlédnout na zavlácený svět. Abych se vzbudil jednou za každých tisíc let a mohl se poohlédnout na zavlácený svět.
1: Klasika na dosah.
2: Zlatý fond klasické hudby. Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury, již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát, necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Od roku 1824 učil v Praze hudbu Jan Václav Tomášek, dlouholetý hudební vychovatel v rodině hraběte Bukvoje. Postupně si vybudoval takovou pověst, že se o něm hovořilo jako o hudebním papeži Prahy, což zahrnuje obdiv, ale i trošku jízlivosti s náznakem, že Tomášek se považoval za neomylného. Asi 114 děl pak čítá Tomáškův skladatelský odkaz a za nejzajímavější položky z něj jsou považovány jeho klavírní kusy a jeho písně. Tak je posuďme. Text Johanna Wolfganga Goethe, jehož Tomášek velmi obdivoval, zhudebnil takto do písně o pichlavé růžičce, ve skutečnosti dívce, která odmítá lásku chlapce. Haydn Röslein Václava Jana Tomáška zpívá chorvatská mezzosopranistka Renata Pokupič, na klavír hraje Roger Vignolet.

V roce 1790 bylo Josefu Haydnovi 58 let a už 30 let byl dvorním esterházyovským hudebníkem. V tom roce ale přichází zlom. Jeho mecenáš umírá a Haydn přijímá pozvání do Londýna. A v době tohoto velkého životního zvratu komponuje opus 64, šestici smyčcových kvartetů. Zatímco první čtyři komponoval ještě na dvoře v Esterháze, čísla 5 a 6 už v Londýně. A my si teď z té londýnské etapy z pátého kvartetu D-dur, takzvaného skřivánčího, vzhledem k pasážím ve vysokých polohách prvních houslí, jakoby ptačímu zpěvu, vybereme velmi rychlou a pulzující, brilantní čtvrtou větu v interpretaci Stamicova kvarteta.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Bedřich Smetana, ária Mumlela z druhého dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Eduard Haken, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Kromholc. Let mu mlaním svůj jevným hněv.

0: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
1: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 3. Hrají Petr Nouzovský a Gerard Wyss.

Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etídu číslo 1 C-dur.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Přeslavnou serenádu číslo 13 pro smyčcové kvarteto a kontrabas G-dur Wolfganga Amadea Mozarta známe především jako malou noční hudbu. Však také Mozart si o ní do náčrtníku učinil takovou poznámku Eine kleine Nachtmusik. Nevíme přesně, pro jaký účel byla v době komponování Dona Giovanniho složena. Víme, že ji Mozartova vdova prodala 8 let po Mozartově smrti. A kdyby jen trochu tušila, jak slavnou se tato drobnička stane, jistě by požadovala úplně jinou sumu. Čtvrtá věta serenády G-dur, malé noční hudby a virtuozity Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Necháme teď znít překrásnou, snovou, subtilní první větu Beethovenovy klavírní sonáty číslo 14 cismol. Otevírá se volnou větou, velmi nezvykle na dobové konvence. Sám Beethoven sonátu označil quasi una fantasia, na způsob fantazie. O měsíčním svitu skladatel možná ani neuvažoval, ale kdo ví. V každém případě o dodnes zaužívaném názvu rozhodl německý básník Rellstab, když o té hudbě psal jako o člunu houpajícím se na Lucernském jezeru za svitu měsíce. Od té doby se hovoří o Mondschein sonátě, sonátě měsíčního svitu. Tak to jí hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: V 10 letech se stal sboristou Královské kaple. Ve 14 členem hudební družiny Karla II. V 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

A teď potěšíme milovníky lesklých žesťových nástrojů a jejich jasného čistého tónu, pokud je tedy nástroj v rukách mistra, což bude náš případ. Světově proslulý švédský trumpetista Håkan Hardenberger hraje jeden z nejoblíbenějších koncertů pro trubku všech dob, jak mezi trumpetisty, tak mezi posluchači. Toto je volná věta koncertu S-dur Josefa Haydna a s Håkanem Hardenbergerem Akademie svatého Martina v Polích a Sir Neville Merriner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus. Variační světa pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica. Let balónem.

Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláte deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořákova opera Před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Arcangelo Corelli a jedno z jeho nesčetných Concert Gross hraje soubor Le Concert de Nation s uměleckým vedoucím Jordi Savalem.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Karl Maria von Weber, Vyzvání k tanci, brilantní rondo des dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

Italský benátský barokní mistr Vivaldi patří se svými více než 800 děl mezi nejplodnější skladatele italského baroka. Mimo jiné je autorem 500 koncertů a asi 50 oper. Však byly také velmi žádané a Vivaldi kvůli jejich inscenacím z Benátek hojně cestoval do Mantovy, do Říma a jinam. Jeho vůbec první operou je opera Ottone in Villa, situovaná do Starého Říma, poprvé provedená v roce 1713 v divadle ve Vicenze. Vivaldi mu tehdy bylo 35 let. Zápletka je vztahová. Císař Ottone miluje Kleonilu, která ale flirtuje se dvěma mladíky, Ostíliem a Kájem, přičemž Ostílio je ve skutečnosti dívka Tulia, která miluje Káje, a poté, co se vše tak trochu zamotá, vše dobře dopadne. Tulia si vezme Káje. A právě jeho árii z prvního dějství Vivaldiho opery Ottone in Villa nám teď zaspívá sopranistka Emma Kirkby za doprovodu ansámblu The Brandenburg Consort a zařízení Roye Goodmana.

Pan klavírista Ivan Moravec nám přichází zahrát svého Beethovena. Bude to věta ze sonáty číslo 27 e-moll, zkomponované 43-letým skladatelem. Zatímco naprostá většina Beethovenových sonát má 3 nebo i 4 věty, tato jen 2 a nejsou nadepsány obligátně italsky, nýbrž německy. Druhá věta slovy Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen, což bychom mohli přeložit asi jako nepříliš rychle a velmi zpěvně přednášet. Však také muzikologové a hudebníci označují tuto melodii za jednu z nejzpěvnějších až šubertovských. Je to ale Beethoven a s ním Ivan Moravec.

Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje koncerto vokále.

Teď bude znít vyzvání k tanci brilantní rondo pro orchestr Karla Maria von Webera, instrumentované Hectorem Berliozem. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy psal pro své přátele krátké, relativně snadné sborové kusy, určené pro nácvik a provedení v přírodě. To byla obvyklá kratochvíle kulturních měšťanů v 19. století. Poslechneme si tři takové kusy, zpívá Netherlands Chamber Choir.

Jean-Philippe Rameau, árie Zimy z třetího dějství opery Les Indes Galantes. Zpívá Patricia Pettibon, hrají Le Folie Françoise, řídí Francis Cohen a Kenny.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Jaroslav Ježek a polka z klavírní sonáty z roku 1941. Hraje Jan Novotný.

Josef Haydn a slavná čtvrtá část finální ze symfonie číslo 45 Fismol na odchodnou. Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Svou fantastickou symfonií s konkrétním programem každé z pěti částí se stále se vracejícím motivem, takzvanou idée fixe, s úžasně bohatou instrumentací velkého orchestru, otevřel 27-letý Francouz Hector Berlioz cestu novému hudebnímu směru, novoromantismu. Takzvaná fantastická je jeho základním dílem a věta, v níž se hrdinovi zdá sen, že svou milou zabil a teď kráčí na popraviště, je dokonalou ukázkou Berliozova mistrovství, včetně hudebního vykreslení sekery, jež dopadla na jeho krk, a fanfáry otevírajícího se pekla. Pochod k popravišti z fantastické symfonie Hectora Berlioze, orchestr revoluční a romantický John Eliot Gardiner.

Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Krédo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Podle Šmídrova katalogu Bachových skladeb, který se používá po celém světě, známe bezmála 250 světských a duchovních kantát Johanna Sebastiana Bacha. Víme ale, že nejméně stovka dalších se nedochovala, nebo z nich máme jen malé zlomky. Johann Sebastian Bach své kantáty komponoval po celý život. Nejstarší dochovaná pochází z roku 1707, kdy byl 22-letý Bach varhaníkem v Milhausenu. Psal je i ve Výmaru, v Ketenu, ale hlavně od roku 1723, kdy se stal kantorem u svatého Tomáše v Lipsku a komponování kantát bylo jeho služební povinností. Pro každou neděli církevního roku musel mít připravenou vhodnou skladbu. Kromě toho měl povinnost obsloužit i další události, jako byly významné svatby a pohřby, svěcení varhan, inaugurace nové městské rady a podobně. To tedy znamenalo, že ročně zkomponoval okolo 60 duchovních děl, tedy převážně kantát. Ty pak musel nastudovat a provést. Z dnešního pohledu takřka neuvěřitelné a o to obdivuhodnější. Toto jsou tóny kantáty Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt, jako déšť a sníh padající z nebe, z výmarského Bachova období, konkrétně z roku 1713, kdy bylo komornímu hudebníkovi výmarského vévody 28 let. Zvláštností kantáty je fakt, že vedle zpěváků v partituře nejsou housle, pouze 4 violy, violončelo, fagot a basso continuo. Hraje nám Akademia Byzantína.

Johannes Brahms ukolébavka pro soprán a orchestr. Zpívá Renata Tebaldi, nový filharmonický orchestr řídí Anton Guadagno.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Druhý z pěti Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeister neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6-8 rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: A teď půvabná chopinovská klavírní miniatura. Maurizio Pollini hraje etídu číslo 4 a mol z cyklu 12 etíd Friderika Chopina.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Vysílá Český rozhlas stanice D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Stanislava Střelcová. Připravili jsme pro vás k poslechu nahrávky skladeb Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Antonína Reichy, Otmara Máchy, Giuseppa Tartiniho, Leoše Janáčka, Maurice Ravela, Hectora Berlioze, Georga Friedricha Händla, Richarda Strause a Wolfganga Amadea Mozarta. Na úvod našeho hudebního putování zazní symfonická báseň Josefa Suka Praga. Královskou liverpoolskou filharmonii řídí Libor Pešek.

Symfonickou báseň Praga věnoval Josef Suk roku 1904 městu, které ctil a na něž vzpomínal na častých koncertních turné se Smicovým kvartetem. Skladbu jsme si poslechli v provedení Královské Liverpoolské filharmonie. Natočili dirigent Libor Pešek, který se Sukovu dílu systematicky věnoval. Zveme vás teď k poslechu cigánských melodií Antonína Dvořáka, které napsal skladatel na básně Adolfa Hejduka. Mezi nejčastěji provozované písně světového koncertního repertoáru náleží jistě Když mne stará matka. Existuje v nesčetných úpravách. Cigánské melodie, které instrumentoval Jiří Teml, zazní v provedení Ivana Kusněra a Plzeňského rozhlasového orchestru. Dirigoval Petr Vronský.

Dozněly cigánské melodie Antonína Dvořáka, přednesli je Ivan Kusněr a plzeňský rozhlasový orchestr s dirigentem Petrem Vronským. Antonín Rejcha napsal mnoho skladeb pro dechové nástroje. Z praktických důvodů komponisty a zároveň uznávaného pedagoga zkoušel také neobvyklé nástrojové kombinace. Dejme teď zaznít oktetu opus 96 v provedení členů českého noneta.

0: Uvedli jsme pětivětý oktet Antonína Reichy z roku 1817. Hráli členové českého noneta.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Skladatel Otmar Mácha, jeho šlašské halekačky vyslechneme, náležel k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény druhé poloviny 20. století. Dlouhá léta působil jako dramaturg v Československém rozhlase. Přínosná je jeho tvorba všech žánrů. Zapsal se do našeho povědomí rovněž svým osobitým přístupem k dětské tvorbě. Lašské halekačky přednese Královéhradecký dětský sbor Jitro, nastudoval a řídí sbormistr Jiří Skopal.

Lašské halekačky, kompozici pro sóla a dětský sbor Otmara Máchy zaspíval Královéhradecký dětský sbor Jitro se sbormistrem Jiřím Skopalem. Vysílá Český rozhlas D-dur. Italský barokní skladatel Giuseppe Tartini měl zřejmě dobrodružnou povahu, jak se líčí v literatuře. Před pronásledováním uprchl do kláštera, kde ho učil hudbě náš skladatel a varhaník Bohuslav Matěj Černohorský. Ve 20. letech 18. století pobýval Tartini i v Praze. Působil v orchestru hraběte Kinského. Byl brilantním houslistou, zakladatelem slavné padovské školy. Zanechal rozsáhlé dílo. Dnes si poslechneme jednovětou úpravu pro solo a orchestr jeho slavné sonáty G-moll s podtitulem Ďáblův trylek v podání světoznámé houslistky Anne-Sophie Mutter a vídeňských filharmoniků s Jamesem Levinem.

To byla sonáta G-moll, zvaná Ďáblův trilek, kterou zkomponoval Giuseppe Tartini. Dílo, upravené skladatelem a dirigentem Ricardem Zandonajem pro housle a orchestr, přednesli Anne-Sophie Mutt a vídeňští filharmonikové. Provedení řídil James Levine. Cyklus Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku přednese význačný reprezentant našeho klavírního umění Ivo Kahánek.

První řadu Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku jsme si poslechli v podání klavíristy Ivo Kahánka. Na vlnách Českého rozhlasu D-dur uvedeme svitu pro orchestr Maurice Ravela Náhrobek kuprénův, inspirovanou starými francouzskými tanci. Neoklasicistní kompozici, dokončenou v roce 1917 původně pro klavír, věnoval autor památce přátel, kteří zahynuli za první světové války. Na nahrávce účinkuje Bostonský symfonický orchestr, řídí Bernard Haitink.

Svitu pro orchestr Maurice Ravela Náhrobek Kuprénův zahrál Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Bernardem Haitinkem. Berliozův Harold v Itálii, hudba francouzského romantismu, je programní čtyřvětou symfonií s violovým sólem. Poslechneme si ji v provedení Josefa Suka, České filharmonie a dirigenta Dietricha Fischera-Dieskaua.

Harold v Itálii, Ektora Berlioce, symfonie opus 16 s violovým sólem, dozněla v podání Josefa Suka a České filharmonie. Řídil Dietrich Fischer-Dieskau. V provedení znalce barokní interpretace Jaroslava Tůmy a souboru Virtuosity Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem vyslechneme koncert pro varhany číslo 3 G-moll Georga Friedricha Händla.

Handlův koncert pro varhany a orchestr číslo 3 G-moll přednesli Jaroslav Tůma a virtuózy Di Praga, které vedl Oldřich Vlček. Virtuózní symfonická báseň Don Juan z roku 1888 náleží dosud k nejhranějším kompozicím Richarda Strause. Účinkují berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

Straussovu populární symfonickou báseň Don Juan podle rakouského romantického básníka Nikolause Lenaua přednesli berlínští filharmonikové. Dirigentem byl Herbert von Karajan. Známou árii Leporella z prvního dějství opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni vyslechneme v provedení Richarda Nováka. Orchestr Janáčkovy opery v Brně řídil na snímku František Jílek.

vlnách Českého rozhlasu D-dur jsme uzavřeli hudební sestavu árii Leporella z prvního dějství opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Zpíval Richard Novák, spoluúčinkoval orchestr Janáčkovy opery v Brně, dirigoval František Jílek. Od rozhlasového mikrofonu vás zdraví Stanislava Střelcová.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu stanice D-dur se hlásí Stanislava Střelcová. K dnešnímu poslechu jsem pro vás vybrala hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Marc-Antoana Charpentiera, Antonína Dvořáka, Nicola Paganiniho, Bohuslava Martinu, Césara Franka, Pabla de Sarasate, Christofa Willibalda Glucka, Ludwiga van Beethovena a Giacoma Pucciniho. Úvodem zazní symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504, zvaná Pražská, kterou napsal Wolfgang Amadeus Mozart roku 1786. Dokončil ji po opeře Figarova svatba. Na nahrávce uslyšíme virtuozity Praga, které vedl Oldřich Vlček.

Dozněla Mozartova symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504 Pražská, nazvaná podle prvního provedení. Zahráli ji virtuozity Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. Vybíráme teď pro vás Charpentierovo Tédeum. Připomene znělku Eurovize, která vznikla z preludia k této skladbě. Marc-Antoine Charpentier komponoval mimo jiné hudbu k jezuitským hrám. Byl totiž regent s chorým u jezuitů při chrámu svatého Ludvíka v Paříži na konci 80. let 17. století. Charpentierovo duchovní moteto Tédeum v tónině D-dur uslyšíme v podání Anik Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Kenkense, Rasla Smise, Jeana Louise Bindyho, sboru a orchestru Les Musiciens du Louvre. Provedení řídí Mark Minkowski.

Duchovní moteto Te Deum Marc-Antoine Charpentiera doznělo v provedení Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Heckense, Rasla Smise, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Le Musicien du Louvre. Řídil Mark Minkovský. Slavný Dvořákův violončelový koncert zazní v interpretaci violončelistky Michaely Fukačové, rodačky z Brna, která žije trvale v Dánsku. Vždy českou hudbu významně propagovala ve světě. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na nahrávce řídil Jiří Bělohlávek.

0: Vyslechli jsme koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll, opus 104, jehož první provedení Antonín Dvořák sám roku 1896 v Londýně řídil. Na dnešním snímku byla solistkou Michaela Fukačová, spoluúčinkoval symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Dirigentem byl Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Čtyřdílné terčeto koncertante pro kytaru, housle, violončelo Nicola Paganiniho, italského houslového virtuóza, kytaristy a skladatele počátku 19. století, si připomeneme z americké nahrávky v provedení Juliana Greye a členů The Diastria.

Doznělo terčeto pro kytaru, housle a violončelo Nicola Paganiniho, které zahráli Julian Gray a The Diaz Trio. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Cyklus písničky na jednu stránku komponoval Bohuslav Martinů na texty moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky. Vznikal v roce 1943 za druhé světové války v americkém exilu a byl určitým propojením skladatele s domovem. Písničky Rosička, Otevření slovečkem, Cesta k milé, Chodníček u maminky, Sen Panny Marie a Rozmarín uslyšíme dnes v podání současných interpretů Martiny Jankové, Tomáše Krále a Iva Kahanka.

Písně z cyklu Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů přednesli Martina Janková, Tomáš Král, na klavír hrál Ivo Kahánek. Symfonie D-moll, vrcholné dílo Césara Franka, náleží k nejhranějším na světě. Najdeme v ní krásu, hloubku, působivou melodii i bohatství polyfonie. Pojďme si ji poslechnout v provedení francouzského národního rozhlasového orchestru. Dirigentem byl Leonard Bernstein.

Symfonii D-moll Césara Franka přednesl francouzský národní rozhlasový orchestr, který řídil Leonard Bernstein. Efektní fantazii pro housle a orchestr na motivy z Bizetovy opery Carmen napsal Pablo de Sarasate, španělský houslista a skladatel období romantismu v 80. letech 19. století. Na nahrávce hraje Anne-Sophie Mutter a vídeňští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem.

koncertní fantazii, inspirovanou Bizetovou operou Carmen, kterou složil Pablo de Sarasate, zahráli houslistka Anne-Sophie Mutt a vídeňští filharmonikové. Řídil James Levine. Glukovu baletní pantomimu Don Juan z roku 1761 přednese v původní verzi světoznámý soubor Il Giardino Armonico. Na nahrávce dirigoval Giovanni Antonini.

Il Giordano Armonico a dirigent Giovanni Antonini byli interprety baletní pantomimy Don Juan, německého skladatele a důležité osobnosti hudebního klasicismu Christofa Willibalda Glucka.

Další dílo bude od velikána světové hudby, mistra vídeňského klasicismu Ludwiga van Beethovena. Třídílná sonáta pro klavír číslo 23 F-moll opus 57 z roku 1804 a pasionáta náleží k těm nejpůsobivějším a nejnáročnějším skladbám. Na snímku hraje Daniel Barenboim.

Beethovenovu sonátu číslo 23 F-moll, opus 57, zvanou Appassionata, přednesl světoznámý klavírista Daniel Barenboim. Připomeneme si teď operní pěvkyni Hanu Janku Svobodovou, která slavila úspěchy na světových scénách. Její umělecký rozkvět spadá do 60. let minulého století, kdy působila v brněnském divadle. Angažmá v milánské Skale ji později přivedlo k rolím na dalších jevištích světa. Zazářila v mnoha postavách českého a zahraničního repertoáru, z nichž představíme jednu z jejich nejproslulejších, Turandot v Pucciniho stejnojmenné opeře. S Hanou Janků spoluúčinkuje orchestr Smetanova divadla v Praze, který řídí Jan Štych.

Árie Turandot z druhého dějství opery Giacoma Pucciniho zazněla v provedení Hany Janků Svobodové a orchestru Smetanova divadla v Praze s dirigentem Janem Štychem. Závěrem této hudební sestavy vyslechneme předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, která uvedla slavnou světovou premiéru díla ve Stavovském divadle v Praze roku 1787. Pražský komorní orchestr na nahrávce řídil Oldřich Vlček.

Předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta přednesl Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. U mikrofonu byla Stanislava Střelcová, naladili jste si stanici Český rozhlas D-dur.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jean-Philippe Rameau Gavotta La Tambourine, hraná na skleněnou harmoniku, a na ní hraje Bruno Hoffmann.

Bellini, Rossini, Donizetti. Strojice autorů italského bel canta a oper, v nichž tento krásný zpěv klenutých melodií a koloraturních árií obdivovali posluchači celé Evropy, vybíráme teď Gaetana Donizettiho, autora 550 děl, z toho 65 oper, a to se dožil pouhých 51 let. Dodnes světová divadla inscenují jeho Marii Stuartovnu, Lucii z Lammermooru, v níž je slavná scéna Lucína šílenství. Dodnes také baví jeho komická opera Nápoj lásky. A my si připomeneme Dona Pasquála. Velmi zamotaný příběh intrikáře Dona Pasquála, mladé vdovy Noriny, Pasquálova do Noriny zamilovaného synovce Ernesta. Jako každá bufa má i tato šťastný konec. Uslyšíme duet zamilovaného páru.

Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro ní staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíry doprovodí Julius Drake.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candide, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candide je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Frédéric Chopin, valčík pro klavír cis-moll opus 64 číslo 2. Hraje Martin Vojtíšek.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do mollové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá solový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a syra Rogera Norringtona.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Vždy je osvěžující, když hudbu starých mistrů vezmou do rukou novodobí mistři, kteří se dohloubky zajímají o to, jak se takzvaná stará hudba kdysi skutečně provozovala. Jedním z ansámblů, které mají v této oblasti světové renomé, je britská Academy of Ancient Music, tedy Akademie staré hudby, kterou už v roce 1973 založil a 33 let vedl čembalista Christopher Hogwood. Do konce svého života, do roku 2014, byl čestným dirigentem souboru, který bravurně nahrál tisíce děl 18. století, včetně těch od naturalizovaného Angličana Georga Friedricha Händla. Jak si poslechneme teď? Vodní hudba D-dur, světa číslo 2, pátá část. Na dobové nástroje hrají členové Hogwoodovy akademie.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Ludwig van Beethoven, Leonora, koncertní předehra číslo 3, opus 72b, Gewandhaus Orchester Leipzig, řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Astor Piazzolla, Liber Tango, hraje ansámbl Martinů.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele. Jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Příští chvíle na D-duru budou Wagnerovské a tudíž operní. V roce 1861 bylo Richardu Wagnerovi 48 let a po Rienzim, Bludném Holanďanovi, Tannhäuserovi, Zlaturína, Valkýře, Siegfriedovi či Tristanovi a Isoldě se rozhodl zkomponovat komickou operu. Námět? Soutěž již pořádá Cech mistrů pěvců, jakési organizace bdící nad tradicí a kontinuitou německé písně. A konečně i jeden wagnerovský happy end. Rytíř Walter vyhraje soutěž pěvců a díky tomu získá ruku milované Evy. Slavnostní a takřka idylické je už otevření opery Mistři pěvci norimberští. Tady je předehra v nahrávce Philadelphia Orchestra a Christiana Thielemanna.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Francouzský barokní mistr François Couperin proslul nejprve jako fenomenální varhaník. Záhy svým věhlasem předstihl svého strýce, renomovaného skladatele Louise Couperina. I proto se dodnes mladšímu Françoisovi přezdívá Le Grand, ten velký. Jestli dnes Françoise Couperina spojujeme s nějakým nástrojem, je to čembalo, které jednak bravurně ovládal, jednak pro ně napsal mnoho děl a ta uchvacují stále nové a nové generace interpretů i posluchačů. Toto je například líbezné Rondo B-dur v nahrávce Nicolase McGigna.

Felix Mendelssohn Bartholdy byl během svého krátkého života oceňován jako klavírista, skladatel a dirigent. Velmi ale miloval ještě jeden nástroj, který také bravurně ovládal, i když veřejně na něj hrál poměrně zřídka. Byl to nástroj královský, varhany. Při svých častých cestách prý Mendelssohn vždycky hledal kostely a chrámy, aby v nich mohl hrát a improvizovat na varhany. Byl tím nástrojem doslova fascinován, i když pro něj nenechal moc skladeb. Toto je jedna z nich. Allegro, chorál a fuga D-dur, které zahraje britský varhaník Tom Vinpenny.

Jedním z nejpopulárnějších smyčcových kvartetů Josefa Haydna je číslo 5 z opusu 64. Je v tónině D-dur a nese název Skřivánčí. Housle zde hrají ve vysoké poloze, která prý byla doménou houslisty Josefa Tosta v Haydnově orchestru na dvoře v Esterháze. Už vstupní téma housliček jakoby připomínalo ptačí zpěv. Poslechněme si z nahrávky Stamicova kvarteta.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84. Ich esse mit Freunden mein weniges Brot. Zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

Možná nejslavnější kus Roberta Schumanna najdeme ve zdánlivě nenápadném klavírním cyklu Dětské scény. Pod číslem 7 se ovšem skrývá snění, Träumerei, které existuje v tisícovkách verzí pro nejrůznější instrumentální a vokální provedení a pro mnohé jde o esenci či synonymum hudebního romantismu. V té nejčistší původní podobě pro solový klavír teď Schumannovo snění hraje Josef Hála.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. Vincenzo Bellini, árie Armíny z druhého dějství opery Náměsíčná. Zpívá Charles Tudor, Münchner Rundfunkorchester řídí Gabriel Ferro.

Arcangelo Corelli, pátá část ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur. Hrají Niklas Eklund, Vaza Barok Ensemble, křídí Edward Herritar.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Chačaturianův šavlový tanec je z roku 1940 a vychází z arménského folklóru. Je součástí posledního dějství baletu Gajané. Aram Chačaturian šavlový tanec hraje Kirovův orchestr, řídí Valerij Gergiev.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Je to možná matoucí, ale symfonie číslo 3 německého romantika Roberta Schumanna byla ze 4 jeho symfonií zkomponována jako poslední. Ta trojka u titulu totiž znamená pořadí vydání. Skladatel zemřel 6 let po dopsání tohoto díla. Inspirací takzvané Rýnské symfonie byl výlet do středního Porýní, který Schumann podnikl se svou manželkou Klárou. A byl to evidentně příjemný výlet. Však také ve druhé části, která je před námi, slyšíme jako hlavní téma nápěv německého tance Ländleru. Druhou větu Schumannovy Rýnské symfonie hrají London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Kamerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili ukolébavka.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Henry Purcell, Nunc Dimittis, Cantitus pro sola, sbor a varhany, zpívá Choir of Christ Church Cathedral v Oxfordu, řídí Francis Greer.

Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořena rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak tzv. Tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy, arabeska číslo 1 pro klavír, hraje Ilja Hurník.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

Známá, světově proslulá česká mezzosopranistka Magdalena Kožená se v následujících chvílích promění na Juditu, židovskou dívku, která obelstí asyrského vojevůdce Holoferna, opije jej, setne mu hlavu a tím zachrání svůj lid. Možná, že Antonio Vivaldi tento námět zhudebnil ve svém oratoriu Judita Triumphans, vítězná Judita, jako alegorii na vítězství aliance Benátské republiky a římského císaře nad Turky na ostrově Korfu, který tehdy patřil Benátčanům a Turci jej okupovali. Stalo se v roce 1716. V srpnu byl ostrov volný a v listopadu už se v benátském sirotčinci Ospedale, působišti Antonia Vivaldiho, několikrát dávalo toto oratorium. Všechny role zpívaly a na nástroje hrály schovanky ústavu, tedy jen dívky. Tedy teď jako Judita Magdalena Kožená za doprovodu Akademie Montis Regalis a zařízení Alessandra de Marchi.

Následující tóny věnoval Antonín Dvořák plesovému výboru Akademického čtenářského spolku jako zahajovací číslo k plesu konanému v lednu roku 1880. Interpretem byl orchestr 26. pěšího pluku. My vám pro slavnostní náladu posíláme Dvořákovu slavnostní polonézu Esdur v nahrávce Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a Jiřího Bělohlávka.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Vybereme si teď pár tónů z díla mladého Benjamina Britna, narozeného v roce 1913. Poté, co si prošel kariérou zázračného dítěte a analýzy jeho raných děl skutečně ukazují mimořádné mistrovství, dál rozvíjel svůj hudební jazyk, s nímž založil nový směr britské opery a jeho četné kompozice, instrumentální i vokální, obohatily formy a harmonie západní hudby novými prvky, třeba vlivy kultur Japonska nebo Bali. Britten zkomponoval asi 260 děl. Je mezi nimi opera Peter Grimes i opery pro anglické operní sdružení. Psal pro solové hlasy i sbor a samozřejmě symfonická i komorní díla. Vybereme si jeho rané dílo. Britnovi bylo 20, když napsal svou Simple Symphony, v níž užil své dosud nejoblíbenější hudební motivy. Mnohé z nich složil ještě jako chlapec. Tady je druhá věta Simple Symphony ze 30. let s podtitulem Playful Pizzicato a celou v Pizzicato ji hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

Do roku 1910 nás vede opera Giacoma Pucciniho La Fanciulla del West, děvče ze západu. A z jednoho z nejslavnějších tenoristů všech dob, Luciana Pavarottiho, učiní Lupice Ramirese alias Dicka Johnsona v árii ze třetího dějství Quella mi creda libero. Těsně před popravou prosí, aby se o jeho smrti nedozvěděla jeho milovaná Minnie. Ať věří, že jsem volný a daleko na cestě ke spasení. Opera končí happy endem, Minnie a Johnson spolu začnou nový život. Italští vojáci na frontě prý tuto árii zpívávali také téměř jako lidovou písničku, zde byl ale šťastný konec vzácností. Nám teď onu Puccinio árii zaspívá jeden z nejlepších, Luciano Pavarotti. National Philharmonic Orchestra vede Oliviero de Fabritis.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

povážlivě blízko ke svým primitivním předkům. Jde vlastně o trochu komplikovanější luk s mnoha tětivami a na ten hráli snad už neandrtálci. Můžeme tedy o harfě mluvit celkem bez ostychu a bez obav, že se dotkneme její vznešenosti.

0: Pane doktore, jak vlastně harfa přišla ke své královské pověsti?
1: No, omylem a legendou. Ale víte, lidé, když se dívají na měsíční úplněk, tak tam vidí různé skvrny, to jsou ta mare. A podle své fantazie si z toho skládají nějaké obrazce. Někdo tam vidí panáčka s panenkou tančit menuet, někdo jiný tam vidí krále Davida s harfou. No, fantazii se mezi nekladou, ale fakt je ten, že ve skutečnosti je prokázáno, král David nehrál vůbec na harfu, nýbrž na nástroj, rámový sice také, ale čtyřúhelníkového tvaru, ona to v podstatě byla lyra. A Hebrejci tomu říkali kinor, to byl ten nástroj například, který podle Bible, podle žalmů při řekách babylonských věšeli židé v babylonském zajetí na ty vrby v té cizí zemi, to byl kinor.
0: Z Bibli se mluví o harfě, citáře či kinoru vždy, když je napravováno nějaké zlo, má-li dojít k sklidnění či k tišení bolesti, či má-li být chválen Hospodin. David hraje na harfu či citáru králi Saulovi. Harfa se objevuje ve 149. a 150. žalmu a v žalmu 33. se praví: Hospodinu vzdejte chválu při citáře, zpívejte mu žalmy s harfou o 10 strunách. Když Hospodin dovolí, zvolíme v následující ukázce nástroj, který má 47 strun. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro harfu, flétnu a orchestr.

0: Harfa, ač nástroj tak prastarý, byla začleněna do symfonického orchestru hodně pozdě, až na počátku romantismu. Bylo to proto, že byla až do té doby nástrojem bez chromatických půltónů a právě v té době, kdy také do přirozených trubek a lesních rohů začala vnikat chromatika, musela se také harfa dostat k tomuto, k této možnosti. Pane doktore, jakým způsobem se to učinilo?
1: Bylo to tak, že různí harfisté neustále se vymýšleli, jako to u všech hudebních nástrojů, vymýšleli si vylepšení. Jedním z takových vynikajících harfistů byl i český skladatel harfista Jan Křtitel Krumholz, ale přišel na to vylepšení harfy v Paříži. Tady na to nebyla zřejmě ještě situace. Struny jsou naladěny diatonicky a zvláštním zařízením, takovým překlápěcím, je možno každou strunu zvlášť zvednout o půl tón a ještě jednou o půl tón. Čili mluvili jste o tom, že to je naladěné do C-dur se šlápnutím všech pedálů. O jeden je to v C-dur a dalším se šlápnutím je to v C-dur. Ovšem, vy nemusíte se šlápat všechny pedály. Může se z toho udělat enharmonické ladění, takže na dvou strunách zazní tentýž tón.
0: Dis a est.
1: Ano, ano.
0: Zvuk harfy je každému Čechovi známý se znělky pražského rozhlasu, začátku Smetanova Vyšehradu. Smetana uvádí svůj symfonický cyklus Má vlast soli dvou harf, po něm tak učinil Dvořák ve své třetí slovanské rapsodii. A užívá tu automatické myšlenkové asociace, že jde o úvod zpěvu mýtických bardů, věštců. Jinak ale harfa účinkuje spíš jako nástroj zvyšující barevnost orchestru, brilanci pasážové a akordické stránky a skoro nikdy se neúčastní symfonické rozpravy Beethovenovského charakteru. Na to totiž nemá dostatečný zvukový volumen pro tuty. Chceme-li, aby třeba v mohutném závěru Vyšehradu bylo obě harfy slyšet, musíme stlumit ostatní orchestr z fortissima do mezzopiana, jinak nám vymizí harfy ze sluchového obzoru.

0: Skladatelé si často s harfovou technikou nerozuměli a psali pro harfu zcela scestně, jako pro klavír. Nejvíc takových omylů najdeme v díle Richarda Wagnera, například v jeho Tannhäuserovi. Takové pasáže se bez diskuse běžně hrají jinak, než je psán part, v odlišné nástrojové stylizaci, která teprve zvukově vystihne to, co si autor přál slyšet. Pane doktore, dá se to nějak omluvit, že skladatel nezná svůj nástroj, pro který píše?
1: No, myslím, že se to nedá omluvit. Povinnost každého je naučit se, co dělám. Ale ono někdy skutečně i ta divadla, anebo i orkestry, jak si šídili tím, že neměli harfu, tak to hráli na klavír. Ale to je naprosto nepřijatelné, protože harfa, už tím, že je možno pro každý kousek udělat samostatné nové ladění. Harfa se báječně pojí s orchestrem, když to klavír vždycky z toho orchestru leze.
0: Co je ta základní chyba, které se skladatelé dopouštějí při komponování pro harfu?
1: No tak to by bylo asi dlouhé povídání, ale hlavně myslím si, že si neuvědomují, že zaprvé se hraje oběma rukama pouze 4 prsty. Malík nejde použít. A potom samozřejmě, že nelze rychle hrát tentýž tón brzo po sobě, to se prostě nedá. Pokud se to tak udělá, tak tím enharmonickým naladěním. Takže vlastně třeba as se hraje jednak as a jednak gis a to už potom jde poměrně rychle střídat. Ale dělat takové ty nějaké věci, které jsou běžné na klavíru, to harfě nejde.
0: Čili je obtížné znovu rozeznít již znějící strunu, aby to tak řekl.
1: Jistě, to vždycky to bzikne.
0: Ukázkou vzorně napsané v harfové sazby jsou Debussyho 2 arabesky, u níž můžeme mít jistotu, že to tu určitě nebzikne.

0: Harfa je ovšem ideální nástroj pro polotóny, splývavý a pastelový zvuk impresionistického orchestru. Pane doktore, ovšem i Antonín Dvořák uměl takhle impresionisticky zacházet s harfou.
1: Ano, ale on do jisté míry měl vždycky na mysli nějaký jevištní, dramatický efekt, třeba objeví se Rusalka, a nebo potom třeba ze v Holoubku, tam má právě to zdojovaný těch tónů a vrká to jako holubička nebo divoká holubice. Takže to není čistě impresionistický postup, ale rozhodně například v ukázce, kterou vám chceme předvést, jsou jednak ty polotóny, takzvané flažolety. Flažolety se mohou hrát na harfu jako na kytaru a jako na všechny smyslové nástroje samozřejmě. Ale jinak zase jsou tam ty velké plochy těch rozvinutých pasáží akordických rozkladů. Takže myslím, že tato ukázka je zajímavá.

Harfa se uplatní samozřejmě také v komorní hudbě. Nejznámější příklad je Ravelova Introdukce a Allegro pro harfu, smyčcový kvartet, flétnu a klarinet, kde jsou některá velmi působivá glissanda. A glissando je právě také jedním z typických prvků harfové hry.

0: Pane doktore, harfa patří mezi takzvané zvláštní nástroje. Jsou to tedy ty, které se píší nad řádky smyčcových nástrojů a pod bicí nástroje. Které ještě další instrumenty patří do této kategorie?
1: No například klavír, varhany, čembalo, ale to všechno se vyskytuje v symfonickém orchestru dosti zřídka. Dalším takovým nástrojem z této čeledi, ale přece jenom zase odlišným, je cimbál. Je to nástroj deskový, protože ty struny jsou nataženy na té desce a hraje se na to paličkami speciálně upravenými. Můžeme si poslechnout jeho užití spíš folklorního typu, ale nicméně v symfonickém okolí, a to na Kodájově suitě Harry Jánoš.

0: Pane doktore, vy jste vyučeným kytaristou, pokud vím.
1: Ano, byl to můj vedlejší nástroj na konzervatoři u profesora Urbana. No, dávno a dávno už jsem to vzdal, protože kdo necvičí nejméně 4 hodiny denně, tak je ztracený. A to je dávno čas. Ale kytara je rozhodně nástroj velmi významný, i když v orkestru taky nemá moc naděje na uplatnění, protože má slabonký zvuk. Můj profesor Štěpán Urban ten dokonce říkal, kytara není nástroj, kytara je nemoc. A je to z toho důvodu, že skutečně nejvíc požitku z té hry má ten, kdo hraje, protože slyší ty nejjemnější odstíny. To v orkestru i v komorní hudbě úplně zaniká.
0: A co elektronické zesílení?
1: No, tak to už dává tomu nástroji už úplně jiný charakter. Jsou dvě možnosti. Buď se teda používá přímo elektrické kytary, to už je teda nástroj mohutný, který může udělat všechno, to víme z popu. A tam samozřejmě i tak basová kytara elektrická. A nebo může to být klasická španělka, jak říkáme, která se jenom mikrofonem, její zvuk se přiblíží k desce a hraje. Ale všecko je to už trošku zkažené.
2: V závěrečné ukázce však uslyšíme, jak si harfa s kytarou docela dobře padnou do noty. Kdyby měl Händlův koncert pro harfu, kytaru a orchestr interpretovat starozákonní David, jistě by se musel dlouho rozhodovat, ke kterému z obou nástrojů usedne raději.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Vítám posluchače na vlnách Českého rozhlasu D-dur. Vybrala jsem pro vás díla Jiřího Temla, Karla Husy, Leoše Janáčka, Ilí Hurníka, Zdeňka Šestáka, Claudia Monteverdiho, Viktora Kalabise, Nikola Paganiniho, Oldřicha Flossmana, George Gershwina a Aarona Copelanda. Průvodkyní je vám dnes Stanislava Střelcová. Úvodem zazní koncert pro čembalo a komorní orchestr Jiřího Temla. Má tři části, dramatiko, korále a finále. Hraje Monika Knoblochová. Pražský komorní orchestr řídí Milan Kaňák.

Koncert pro čembalo a komorní orchestr skladatele Jiřího Temla z roku 2008 jsme si poslechli z živého provedení Moniky Knoblochové a Pražského komorního orchestru s Milanem Kaňákem. Hudba pro Prahu 1968 je pojmem. Skladatel Karel Husák nikdy si řekl, hudební noty se staly tóny protestu. Tyto tóny jsou jedinou mocí, kterou hudba má. Nemá žádné kulky nebo bomby. A připomeňme ze světových ohlasů. Jeho hudba je založena na husitských hymnech, které jsou známé každému, kdo si cení české koncertní hudby. Je to zároveň dílo, které je spojeno s hlubokými lidskými hodnotami. Eastman Symphonic Wind Ensemble řídí Donald Hansberger.

Hudba pro Prahu, skladatele, dirigenta a pedagoga Karla Husy, který žil od roku 1948 v zahraničí, zprvu ve Francii, později až do své smrti v roce 2016 ve Spojených státech amerických, je jednou z nejúspěšnějších skladeb moderní doby. Poslechli jsme si v provedení Eastman Symphony Quint Ensemble, řídil Donald Hansberger. Leoš Janáček dokončil svou lyrickou kantátu Legendu Amarus pro sóla, smíšený sbor a orchestr na slova Jaroslava Vrchlického v roce 1897. Je to výpověď o kontrastech šťastné lásky a lásky nepoznané, o povinnosti, ale i o samocenosti člověka. Na nahrávce sóla zpívají Věra Soukupová a Vilém Přibyl, spoluúčinkuje Pražský filharmonický sbor, jeho sbormistrem byl Josef Veselka. Hraje Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem.

Solisté Věra Soukupová a Vilém Přibyl, Pražský filharmonický sbor a Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem přednesli kantátu Amarus skladatele Leoše Janáčka. Trio in C pro hoboj, klarinet a fagot Ilji Hurníka z roku 1993 má části Capriccioso, Drammatico a Amabile. Každá část přináší jinou náladu. Na nahrávce uslyšíme Novákovo trio ve složení Gabriela Krčková, Štěpán Koutník a Vladimír Lejčko.

0: Novákovo trio předneslo Trio in C, prohoboj, klarinet a fagot skladatele Ilji Hurníka.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonické variace Zdeňka Šestáka s názvem Zpřítomnění okamžiku jsou spíše variační fantazií a hudební imaginací, jejíž autor marně usiluje zastavit tok času. Za důležité však považuje uvědomit si hodnoty života. Dílo si poslechneme ze záznamu koncertu z pražského Rudolfína, kde zaznělo v provedení České filharmonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem.

Symfonické variace Zdeňka Šestáka, nazvané Zpřítomnění okamžiku, přednesla Česká filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košler. Italský komponista raného baroka Claudio Monteverdi napsal madrigal s názvem Combattimento di Tancredi et Clorinda podle eposu Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém. Uslyšíme ho v provedení sopranistky Annie Higuera z Aragón, tenoristu Zegra van der Steen a Kurta Španiera. Komorní soubor smicových nástrojů Klemenčič Koncert řídí René Klemenčič.

mentre la fronte non conosciuta ancora.

Monteverdiho Madrigal Combattimento neboli souboj di Tancredi et Clorinda, poprvé provedený v roce 1624, jsme si poslechli v podání solistů a souboru René Klemenčiče. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Zveme vás teď k poslechu třetí symfonie opus 33 pro velký orchestr skladatele Viktora Kalabise. Obsahuje jasný filozofický podtext, byla totiž komponována na počátku 70. let 20. století jako obraz dění ve společnosti. Vyznačuje se osobitými harmonickými prostředky. Na nahrávce ze záznamu koncertu řídil symfonický orchestr Československého rozhlasu dirigent Jiří Bělohlávek.

Dozněla třetí symfonie Viktora Kalabise, hrál Symfonický orchestr Československého rozhlasu, dirigentem byl Jiří Bělohlávek.

Další kompozice nás zavede ke skladateli Nicolu Paganinimu. Jeho smycový kvartet E-dur zahraje světoznámé Fihanovo kvarteto. Na snímku v původním obsazení Leo Štěpický, Aleš Kasprík, Jiří Žikmund a Jan Schulmeister.

Čtyřvětý smyčcový kvartet F-dur Nicola Paganiniho zazněl v podání Vihanova kvarteta. Koncertní skladbu pro violu a orchestr Michelangelův kámen Oldřicha Flossmana z roku 1975 si poslechneme v provedení známé violistky Jitky Hosprové a symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dirigentem byl Tomáš Brauner.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Tomáš Brauner a solistka Jitka Hosprová zahráli koncertantní skladbu pro violu a orchestr Michelangelův kámen Oldřicha Flossmana. Pro symfonickou báseň Američan v Paříži, poprvé uvedenou v roce 1928, se George Gershwin dal inspirovat energií francouzské metropole, kde pobýval a kde zamýšlel studovat u Maurice Ravela. Newyorskou filharmonii řídí Leonard Bernstein.

Gershwinovu jazzovou rapsodii Američan v Paříži jsme si poslechli v provedení New Yorkské filharmonie s dirigentem Leonardem Bernsteinem. V nahrávce Copelandova koncertu pro klarinet a smyčcový orchestr s harfou a klavírem uslyšíme proslulé interprety. Skladba zazní v provedení izraelsko-německé klarinetistky Sharon Kam a londýnských symfoniků, které řídil Gregor Bühl.

0: To byl koncert pro klarinet a smyčcový orchestr s harfou a klavírem amerického skladatele, klavíristy a dirigenta 20. století Aarona Copelanda. Hráli Sharon Kam a londýnský symfonický orchestr. Dirigentem byl Gregor Bühl. Od mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur zdraví posluchače Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu stanice D-dur se hlásí Stanislava Střelcová. K dnešnímu poslechu jsem pro vás vybrala hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Marc-Antoine Charpentiera, Antonína Dvořáka, Nicola Paganiniho, Bohuslava Martinů, Césara Franka, Pabla de Sarasate, Christofa Willibalda Glucka, Ludwiga van Beethovena a Giacoma Pucciniho. Úvodem zazní symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504, zvaná Pražská, kterou napsal Wolfgang Amadeus Mozart roku 1786. Dokončil ji po opeře Figarova svatba. Na nahrávce uslyšíme virtuozity Praga, které vedl Oldřich Vlček.

Dozněla Mozartova symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504 Pražská, nazvaná podle prvního provedení. Zahráli ji virtuozity Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. Vybíráme teď pro vás Charpentierovo Tédeum. Připomene znělku Eurovize, která vznikla z preludia k této skladbě. Marc-Antoine Charpentier komponoval mimo jiné hudbu k jezuitským hrám. Byl totiž regent s chorým u jezuitů při chrámu svatého Ludvíka v Paříži na konci 80. let 17. století. Charpentierovo duchovní moteto Tédeum v tónině D-dur uslyšíme v podání Anik Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Kenkense, Rasla Smise, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Les Musiciens du Louvre. Provedení řídí Mark Minkowski.

Duchovní motetto Te Deum Marc-Antoine Charpentiera doznělo v provedení Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Heckense, Russella Smithe, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Le Musicien du Louvre. Řídil Mark Minkowski. Slavný Dvořákův violončelový koncert zazní v interpretaci violončelistky Michaely Fukačové, rodačky z Brna, která žije trvale v Dánsku. Vždy českou hudbu významně propagovala ve světě. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na nahrávce řídil Jiří Bělohlávek.

0: Vyslechli jsme koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll, opus 104, jehož první provedení Antonín Dvořák sám roku 1896 v Londýně řídil. Na dnešním snímku byla solistkou Michaela Fukačová, spoluúčinkoval symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Dirigentem byl Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Čtyřdílné terčeto concertante pro kytaru, housle, violončelo Nicola Paganiniho, italského houslového virtuóza, kytaristy a skladatele počátku 19. století, si připomeneme z americké nahrávky v provedení Juliana Greye a členů The Diastria.

Doznělo terčeto pro kytaru, housle a violončelo Nicola Paganiniho, které zahráli Julian Gray a The Diaz Trio. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Cyklus písničky na jednu stránku komponoval Bohuslav Martinů na texty moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky. Vznikal v roce 1943 za druhé světové války v americkém exilu a byl určitým propojením skladatele s domovem. Písničky Rosička, Otevření slovečkem, Cesta k milé, Chodníček u maminky, Sen Panny Marie a Rozmarín uslyšíme dnes v podání současných interpretů Martiny Jankové, Tomáše Krále a Iva Kahanka.

Písně z cyklu Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů přednesli Martina Janková, Tomáš Král, na klavír hrál Ivo Kahánek. Symfonie D-moll, vrcholné dílo Césara Franka, náleží k nejhranějším na světě. Najdeme v ní krásu, hloubku, působivou melodii i bohatství polyfonie. Pojďme si ji poslechnout v provedení francouzského národního rozhlasového orchestru. Dirigentem byl Leonard Bernstein.